0: 你们可知道我们的光之子为何拥有无与伦比的气质吗？其实他出生在历史最悠久的光头贵族家庭。
1: 我就知道他不是一般人。
0: 请我们的光之子给我们介绍他神秘的家族和他与众不同的童年吧。
2: 光之子，光之子，光之子。
3: 我要怎么说呀？
4: 按我给你的稿子说。
5: 我来自于一个古老尊贵的家族，记得当年妈妈怀上我时曾经做过奇异的梦，她常常梦到对，她常梦到一颗光头像太阳一样升起，那个就是我，我化身太阳照亮整个世界。不对，是整个宇宙。
2: 光之子，光之子，光之子，光之子。
6: 光头强，
5: 还有我的父母也是。
7: 啥？他让你背这个？光头强，这里面根本不是你啊。
2: 光之子，
5: 我的父母是
2: 光之子。
8: 我不想再撒谎了。我不是什么光之子，这就是我随意起的艺名。我生长在一个最普通的工人家庭，我的父母也不是光头。
7: 哎，光头强，
8: 你在说什么呢？快快关掉直播！我认为一个人会被大家喜欢，是因为他的真诚、自信还有善良。
9: 关掉他的麦。
7: 光头强，自从你坦白之后都没见过找你要签名的了。
10: 这就是你不听话的下场，以后我要捧红的是瓢虫妹。走。
8: 做人就是要坦诚，我就是要做我自己。你们看谁说没喜欢我的。你们是找我要签名的吗？
11: 光之子，
12: 快看那边，是瓢虫妹，听说她刚当选最新的时尚大明星。Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh